0: hodiny. Color Music Radio.
1: Posloucháte
2: Color Music Radio.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
2: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
1: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

0: Radio Color.
1: Za mixážním pultem DJ Aleš. In the music mix. Mix down.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za grancem a mikrofonem DJ Freaky. 7 minut po 8 hodině, dneska úterý 22. září, svátek nám slaví Darina. A stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám přes den slibují převážně zataženo nebo polojasno. A potkat můžeme také polojasno s dešťovými přeháňkami. K večeru a přes noc by se to mohlo začít trhat na polojasno a nebo jasno. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 8 až 9 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 13 až 15 stupňů nad nulou. K večeru se začne ochlazovat a to na 8 až 11 a přes noc teploty klesnou ke 4, přátelé, až 8 stupňům. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Freecoloře, pravidelný posluchač ví. Budou to dva hudební sety, ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, odstartovali jsme Redmanem a v tomhle rytmu a BPM se ponese celá první část. V té druhé části, jelikož je úterý, nás čeká houseovej speciál. Ano, přátelé, novinky z posledního týdne, který vyšly tedy v posledních 7 dnech a budou věnovaný žánru house. To už je taktéž pravidelná záležitost v druhé části pořadu Freecolora, tedy mezi 9. a 10. No a když jsme u tý 9. a 10., tak přesně před celou se tady rozjede rubrika Freecolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, já se budu věnovat vám, přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio.

0: Passing,
1: posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po 8 hodině, dneska je 22. září, svátek nám slaví Dariny a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat můžeme totiž jasno, polojasno, zataženo a také déšť. Po ránu by to mělo být spíš zatažený a sichravý, tedy i s dešťovýma přehánkama. K večeru by se to mohlo začít trhat a přes noc by mohlo být na většině území jasno. Pojďme se podívat na teploty, protože ty nebudou příliš vysoko. Ty ranní 8 až 9, v odpoledních maximech potom 13 až 15 stupňů. K večeru se začne ochlazovat a to na 8 až 10 a přes noc, a teď se podržte, dnes můžeme očekávat 4 až 8 stupně nad nulou. Tak takovýhle ochlazení, 4 stupně, to už je, dá se říct, docela klendra, myslím, že topná sezóna už nám odstartovala, tak to je pro ty, kteří by chtěli vidět, jak by to asi tak zhruba mělo vypadat s počasím. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady, co nejčastěji říkají lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní. Těchto 9 vět je prozradí. Někteří lidé působí dojmem, že mají na všechno odpověď, jsou přesvědčení o své pravdě. Ve skutečnosti ale považují za univerzální a jen těžko připouštějí, že ostatní mohou čelit zcela jiným životním podmínkám. Takové chování nemusí vždy vycházet ze zlého úmyslu. Často je výsledkem nedostatku empatie, privilegovaného prostředí nebo přesvědčení, že jejich cesta životem je jediná správná. No a tady jsou. Za prvé, když jsem to dokázal já, můžeš to dokázat každý. Za druhé, stačí se víc snažit. Za třetí, já bych se do takové situace nikdy nedostal. Za čtvrté, peníze přece nejsou problém. Za páté, nechápu, proč to prostě neuděláš. Za šesté, nemám rád výmluvy. Za sedmé, každý je strůjcem svého štěstí. Za osmé, to se mi nikdy nestalo. A za deváté, lidé si za své problémy většinou mohou sami. Tak nevím, tady mi pár věcí přijde docela reálných, ale možná, že mám pocit, že jsem trošku víc, a nebo taky ne, těžko říct. A ještě navíc umím rýmovat. Pojďme dál. Jako další je tady běhání. Ano, přátelé, jako první je informace, je tady opravdu vám běhání přidává vrásky. Pravda o takzvané runner face. Ano, přátelé, běhání posiluje srdce, zlepšuje kondici a někdy také spolehlivě vyčistí hlavu. Podle sociálních sítí si za něj ale možná zaplatíte propadlým tvářemi a vráskami. Takzvaná runner face naštěstí není další položka, kterou byste si museli přidat na seznam důvodů, proč dnes raději zůstat doma. Běžecké kluby jsou plné, půlmaraton má v diáři kamarádka, která ještě před rokem tvrdila, že běhat tedy jedině když na tramvaj. No a aplikace nás pochválí za každý dokončený kilometr. Spolu s novou běžeckou vlnou se však vrátil také pojem, který zní podstatně méně lákavě, tedy runner's face. Na sociálních sítích se jim označuje hubenější a unavenější obliče s propadlými tvářemi, výraznějšími vrázkami a povolenou pletí. Vysvětlení bývá jednoduché, při každém kroku se obličej otřese, kůže postupně ztratí pružnost a začne klesat. Na první poslech to možná dává smysl, avšak důkazy, že by to běh tímto způsobem urychloval stárnutí pleti, ty stále chybějí. Otřesy prý za to nemohou, mnohem větší problém je prý slunce. A pohyb není nepřítelem pleti, přátelé, to si pamatujte, některé výzkumy dokonce označují, že pravidelný pohyb může pleť prospívat. No a poslední informace dnešního rána. Stížištěm země se něco děje. NASA zkoumá výkyvy, které mohou ovlivnit navigaci. Pod nohama nic necítíme, přesto se naše planeta pod tíhou vody, ledu a vzduchu nepatrně deformuje. A její těžiště mění polohu. Jde sice jen o milimetry, i ty ale mohou ovlivnit přesnost navigace či družicových měření. Vědci z NASA nyní zjistili, že jsou tyto výkyvy jiné, než dosud předpokládali. Stačí, aby v Eurázii napadl sníh nebo Amazonii zasáhly vydatné deště. Obrovské množství vody a ledu dokáže posunout bod, kolem kterého obíhají družice a od kterého se odvíjejí přesná měření naší planety. A udržet s nimi kroky je překvapivě obtížné. Nová studie navíc ukázala, že se těžiště pohybuje jinak, než si vědci dosud vymysleli nebo mysleli. Nyní odhadujeme, že rozsah každoročního pohybu těžiště země tam a zpět je přibližně poloviční oproti tomu, co jsme si mysleli před 8 lety, popsal hlavní autor výzkumu Donald Argus z laboratoře tryskového pohonu NASA v Jižní Kalifornii. Tým své výsledky zveřejnil v časopise Geophysical Journal International. No a proč na tom záleží? Pokud vědci neurčí polohu těžiště správně, odchylka se může promítnout do družicových údajů, mapování i navigace. No a dva předchozí mezinárodní odhady z let 2017 a 2023 se přitom lišily o 7 mm. To nezní jako mnoho, ale rozdíl byl téměř stejný, nebo jako velký samotný pohyb, který se snažili zachytit. Tak to je pohyb tedy naší planety, taky pohyb v rámci běhání a obliče. V neposlední řadě, co nejčastěji říkají lidé, co si myslí, že jsou lepší než ostatní. No a co tady říkám já pravidelně, to je samozřejmě obvyklá záležitost a to, že tedy parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem pořadu Frikolora je firma Maskot. Ano přátelé, firma Maskot, která ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to jsou maskoty a parťáci pořadu Frikolora. Jsou 4 minuty po 9, my si dáme rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Já mám pro vás už připravenou první pecku dnešního, tedy houseovýho speciálu. Bude to Filta Freaks a jejich Gangsters. No a tím odstartujeme druhou část dnešní, tedy novinkou z posledního týdne v rámci houseový muziky mezi 9 a 10. Teď už reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
0: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.

o přání, to jedno se asi úplně ne, tedy potká s poslechem, páč dnes má narozeniny moje ségra. A ta už předpokládám, tedy je ve škole a učí dítka. A to druhý ale by mohlo tedy dopadnout na uši toho, kterýmu jsou tedy vzkázaný. A to Tomášovi. Tomáš je pravidelný posluchač, jak je to kámoš. A dnes jsme zjistili, že je tedy narozený ve stejný den jako moje sestra. Takže mu blahopřeji. Tomášovi je pouhých 45 let, to znamená, že je stejně starý jako já, což je mladý kluk. Celý ten život má ještě před sebou, tak ať ti to tedy funguje všechno co nejlíp, Tomáši, hlavně to zdravíčko, no a snad se brzo vidíme. No a samozřejmě všechno nejlepší vám tedy ostatním, jestli máte narozky nebo svátek, das medr, ať se vám daří. Dobrý ráno.

my tady máme takový lehký dopravní zpravodajství, protože náš pan ředitel teď tedy jede kamsi kolem Brna. Říkal, že už 25 minut stojí někde před Brnem, takže pokud vyrážíte směr Brno nebo do Brna, tedy od Prahy, tak vězte, že tam je nějaká dopravní situace komplikovaná. Ne, že by tam byla nově. Já tedy si posledních pár let pamatuju, že vždycky, když jsem jel tam někde blízko před Brnem, začalo se to štosovat. Pak to chvíli jelo, teď to prej opět zase stojí. Tak to je pro ty, kteří jsou třeba zrovna tam na cestě, taková tedy dopravní vsuvka, ale pojďme se věnovat radši muzice, to je to nejdůležitější. Get off the phone, ano přátelé, Melody Man, další novinka tohohle týdne, dobrý ráno.

Rick Marshall a jo, Just a Groove, další novinka z tohohle týdne, tedy je, která vyšla v posledních 7 dnech a my tady máme úterní Hobzový speciál, dneska to tedy parádně tepe, jak říkám, do éteru Color Music Rádia, tak doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu.

Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, 57 minut po 9. hodině, dneska 22. září, kdy svátek má Darina a máme úterý. Stejně jako obvykle, i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují po ránu převážně zataženo a někde i deštivo. Mohlo by být i polojasno, jako třeba tady, teď svítí sluníčko, ale ne tedy na většině území. No a k večeru a přes noc by se to mohlo začít trhat. Teploty opět klesnou, přátelé, protože ty ranní by se měly pohybovat mezi 8 až 9 stupni nad nulou. V odpoledních maximech 13 až 15, k večeru se ochladí na 9 až 12 a přes noc potom 4 až 8 stupně. Ano, přátelé, takovýhle ochlazení tady pro dnešní den máme. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co podstatného nám napsali internety. Co nejčastěji říkají lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní? Těchto 9 vět je prozradí. Někteří lidé působí dojmem, že mají na všechno odpověď. Jsou přesvědčeni o své pravdě, ve skutečnosti ale považují za univerzální a jen těžko připouštějí, že ostatní mohou čelit zcela jiným životním podmínkám. Takové chování nemusí vždy vycházet ze zlého úmyslu. Často je výsledkem nedostatku empatie, privilegovaného prostředí nebo přesvědčení, že jejich cesta životem je jediná správná. No a pocit nadřenezenosti se nemusí projevovat otevřeným pohrdáním. Často se skrývá v nenápadných větách. A tady jsou, když jsem to dokázal já, můžeš to dokázat každý. Stačí se jen víc snažit. Za druhé. Za třetí, já bych se takové situace nikdy nedostal. Za čtvrté, peníze přece nejsou problém. Za páté, nechápu, proč to prostě neuděláš. Za šesté, nemám rád výmluvy. Za sedmé, každý je strůjcem svého štěstí a za osmé, to se mi nikdy nestalo. Za deváté, lidé si za své problémy většinou mohou sami. Já teda nevím, ale mně tady přijde pár věcí, že by mohlo dávat smysl, ale je možný, že si připadám trošku nadřazený. No a jdeme dál, další informace, kterou tady mám, ta se týká, opravdu vám běhání přidává vrásky, pravda o takzvané runner face. Ano, běhání posiluje srdce, zlepšuje kondici a někdy také spolehlivě vyčistí hlavu. Podle sociálních sítí za něj možná zaplatíte propadlými tvářemi a vráskami. Takzvaná runner face naštěstí není další položka, kterou byste si museli přidat na seznam důvodů, proč dnes raději zůstat doma. Běžecké kluby jsou plné, půlmaraton má v diáři kamarád, který ještě před rokem tvrdil, že běhání je jen tedy při dobíhání tramvaje. Ano, přátelé, no a aplikace nás pochválí za každý dokončený kilometr. Otřesy prý ale za to nemůžou. Tady píšou, že na první poslech možná dává smysl, že obličej se při běhání při každém kroku otřese a kůže postupně může ztratit pružnost a začít klesat. Ale jak už jsem zmiňoval, otřesy prý za to nemůžou a mnohem větší problém je prý potom slunce. Pohyb ale není nepřítel pleti. Některé výzkumy dokonce naznačují, že pravidelný pohyb může pleti prospívat. V jedné studii se ženám po 16 týdnech aerobního nebo silového tréninku zlepšila pružnost kůže. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká těžiště země. Něco se prý děje, NASA zkoumá výkyvy, které mohou ovlivnit navigace. Pod nohama nic necítíme, přesto se naše planeta pod tíhou vody, ledu a vzduchu nepatrně deformuje a její těžiště mění polohu. Jde sice jen o milimetry a ty ale mohou ovlivnit přesnost navigace či družicových měření. Vědci z NASA nyní zjistili, že jsou to výkyvy jiné než dosud předpokládané. No a stačí, aby v Eurázii napadl sníh nebo Amazonii zasáhly vydatné deště, obrovské množství vody a ledu dokáže posunout bod, kolem kterého obíhají družice a od kterého se odvíjejí přesná měření naší planety. No a udržet s ním krok je překvapivě obtížné. Nová studie navíc ukázala, že se těžiště pohybuje jinak, než si vědci dosud mysleli. Nyní odhadujeme, že rozsah každoročního pohybu těžiště země
Tam a zpět je přibližně poloviční oproti tomu, co jsme si mysleli před 8 lety. Popsal hlavní autor výzkumu Donald Argus z laboratoře tryskového pohonu NASA v jižní Kalifornii. Tým své výsledky zveřejnil v časopise Ghost Psychical, tedy Geopsychical a Journal International. Proč na tom záleží? Pokud věci neurčí polohu těžiště správně, odchylka se může promítnout do družicových údajů mapování i navigace. Přátelé, kamarádi, tohle bylo pro dnešek ode mě všechno a já vám ještě řeknu, jak je to s parťákama pořadu, a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem je jak jinak než tedy Maskot. Maskot, který ví přesně, jak nejlíp to zabalit a odfiltrovat. To je firma Maskot, přátelé. Já se s váma musím rozloučit, stejně jako vždycky. A to díky, čau.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: A you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

Příjemné, dobré odpoledne na vlaku Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Dnes na úvod premiérově přes den nový song od jamajského zpěváka jménem Jalil, song jménem Over Again. Tam, kde jsem včera v noci skončil s reggae speciálem, tam dnes navazuji, abych přinesl pozitivní vibrace i vám všem, kdo zrovna někam jedete, nebo jste v práci, nebo děláte cokoliv, aby vám to přineslo pozitivní vibrace skrze vysílání Color Music Radio. A tady další novinka

Tomi Virgou nahrál tenhle ten nový song No Substitute na instrumentálku I Shall Be Released, na který zároveň na Jamajce vyšlo před pár dny celá řada dalších zajímavých verzí. Tak bych vám chtěl dát ochutnat ještě jedno podání a la Christopher Martin a Jesse Royal.

Martina Jesse Royal. Polední menu na Color Music Radio. Teď jste mohli okoštovat, co to znamená na Jamajce Rhythm. Tam je tolik talentovaných zpěváků a zpěvaček a muzikantů, že prostě když nahrajou nějakou instrumentálku, tak ji rovnou nabídnou vícero interpretům, protože každý to pojme po svým. A potom z toho vzniká celá kolekce rhythmů, z kterých potom selektoři můžou si vybrat ty, který je baví nejvíc a hrát je v rámci jugglingu na akci, třeba v nějaký rychlejší podobě. Tak, teď šlápneme na plyn. Horká novinka Steven Marley a Beanie Man, svýho času Kina the Dancehall. Tak, když šlápnete na plyn vašeho Ferrari, tak bacha, jedna ty auta před vámi. Tenhle song se jmenuje Winning.

Nebo taky zdravíme všechny, kdo jsou na DAB+, případně na internetech. Budu moc rád, když mi napíšete, kde právě zrovna teďka pracujete a posloucháte, anebo možná máte party. Ale věc se jmenuje You Are Party Animal.

Jo, hnedka takhle z kraje týdne vás takhle týzuju víkendovýma trkama. Jaký jste měli víkend vy, by the way? Viděl jsem, že zažít město jinak probíhalo minimálně v Praze po desítkách míst a věřím, že i v dalších městech to bylo moc z mýho pohledu příjemný sousedský setkávání. V ideálním případě dokážu se zároveň představit, že jsou lidi, kteří to irituje, že se někdo baví. A vlastně někdy zírám, jak na stejnou událost může být tolik rozdílných reakcí a perspektiv, ale to je asi život. Pokud jsme schopní si to v míru vyříkat, tak se můžeme navzájem obohatit. Ale potom někdo taky má tu tendenci, že skočí hnedka do agrese nebo do hejtu. No a co potom s tím, když nechcete jít na tu stejnou frekvenci toho boje s těma lidma, tak můžete možná jim pustit ten další song Goodbye to my haters.

Tato věc se jmenuje Goodbye to my haters. A předtím to byl Charlie Black a ještě předtím Cecil. A nám tady z toho se stalo takový dancehallový polední menu. Tak vám přeju krásný nový týden. V premiéře 21. září od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. V noci jsem hrál co 2 hodiny určitě, ale vypadá to, že jsem jamajských vibes neposlal ještě dost do světa. Tohle je ještě jedna mocná kombinace s vzpomínkou na to, že před pár dnama v Londýně vystupoval Mavado jako host Vibes Kartela, což je taková story jejich dlouholetá, protože oni spolu kdysi clashovali a vyloženě bojovali na pódiu. A teď po mnoha letech udělali takový showcase speciálně v Londýně. No a v tomhletom songu je právě Vibes Kartel a Busy Signal, oba dva jako hosté songu s Bounty Killerem, který je největší Don Dada. Nebo jeden z velkých Don Dadů jamajského Kingstonu. Produkce Johnny Wanda. A vy posloucháte Kolor Music Radio.

0: to the time.
1: Be now, be ill, be down, be real.

Rakim Kurup a Master Killa konečně vydali slíbený album. A v této věci navíc hostoval KRS-One. Premiérově na Color Music Radio a myslím, že stejně tak i tato věc. Velmi zajímavá novinka, už jste slyšeli oproti Tsarface. To je takový docela dost kulturní, undergroundový, hiphopový projekt. Který vydal teď nový album, v kterým potkává Frankieho Pulitzera. A jestli pak víte, kdo je Frankie Pulitzer, respektive čí je to nickname,

0: up like a boa constrictor.
1: Rule forever, ever, ever.
2: Don't know about you, but I'm doing absolutely, positively fantastic.
3: Starface. Už bez MF Dooma, který už není mezi námi, ale tady je nový album s Frankie Pulitzerem. Myslím, že docela velká událost. Nejenom na hip-hopové scéně, vlastně i na hollywoodské scéně, protože Frankie Pulitzer není nikdo jiný než Tom Hardy, který se od filmu odskočil k undergroundovému hip-hopu. Je to jeho rapový alter ego, Frankie Pulitzer. Ta společná deska z Scarface se jmenuje prostě Scarface meets Frankie Pulitzer. Najdete tam 15 tracků plných dost nekompromisního boom-bapu a vzácný hosté jako Busta Rhymes, Method Man, nebo samý Frankie Pulitzer tady je. LP, myslím, že jsem tam viděl taky Inspekta Deck a Kendra Morris a další, tak myslím, že docela událost a kdo máte rádi Hardyho a ať už z filmu Venom nebo z jakýhokoliv jiného akčňáku, kde se Tom Hardy objevuje, tak možná oceníte ještě jeden song, který se jmenuje Mad Technology, což mi připomíná bacha na tu digitalizaci toho všeho.

Tom Hardy aka Frankie Pulitzer a společně s ním Method Man a Tsarface, song jménem Mad Technology. Oh yeah, asi už se to k vám taky doneslo, jak umělá inteligence může být v očích mnohých destrukcí života tak, jak ho známe. Zároveň je to velký pomocník, tyjo, tak záleží možná na nás, jak to uchopíme. Asi s tím chceme prospívat planetě a lidem a vztahům, anebo naopak je ničit. Tak někdy možná lepší říct méně a o tom je ten další song Say Less. Niota Parker, velmi zajímavý nový single, který mě hodně baví zvukově i textově. Posloucháte Polední miny. A za chvilku soutěž.

0: Yo.
1: Can't ball in a life, man. Go on with it, but go on with
0: tak, to byl projekt jménem Loyalty is Timeless. No a teď už jamajská kofí, posílám ještě toastík jako desert dnešního poledního menu.

Takže posloucháte Color Music Radio, polední menu, jehož partnerem je nakladatelství Dharmagaya. Minule jsem otevřel soutěž o velkou knížku o zahradničení, ekologickém zahradničení, kterému se říká taky permakultura. Knížka se jmenuje Zahrada Gai. Je to taková moc pěkná, plnobarevná kniha o tom, jak mimo jiné skladovat vodu, jak vychytat plány pro svoje dvorky, zahrady i vlastně balkóny klidně a být trošku ideálně soběstačnější, i když to je možná pro někoho velká meta, ale třeba aspoň vypěstovat nějaký jídlo na přes rok. No a já se podívám za chvilku, kdo vyhrál, ale ještě než tomu tak bude, tak vyhlásím novou soutěž a tentokrát je o knížku, která je primárně pro všechny rodiče, tak pokud jste rodiče, tak můžete zbystřit, můžete vyhrát knížku Učit se žít s dětmi, což teď si někdo říká, ha, já už jsem 15 let rodič, jak se můžu něco učit, když už mě to všechno naučili. Ano, samozřejmě praxe především, ale jsou různý přístupy, jsou různý pohledy, můžeme taky vnímat děti jako naše velký učitele, nejenom, že my jsme ty průvodci tady v tom ochučování, ale že i my se s nima můžeme učit rozširovat své bytí a chápat více realitu a nejenom tady formovat ty role, které tady tvoříme. No a objevil jsem nádhernou knížku, kterou Dharmagaya vydala už před lety, která se jmenuje právě Učit se žít s dětmi bytím k východě. Ne, ani východě, ani západě. Bytím k výchově napsala i německá autorka Rebecca Wildová, která se narodila v roce 1939 v Německu. Studovala germanistiku, hudební pedagogiku a pedagogiku podle Montessori a od roku 1961 žila v Ekvádoru až do konce svého života. A tam založila se svým manželem Mauricem školu Pestalozzi už v roce 1977, což byla mateřská škola a taky základní škola a centrum vzdělávání s celosvětovým ohlasem, protože ten jejich přístup byl velmi podporující pro ty děti a koukal na to, že když má někdo trable, tak to nepomůže větší drezura, ale možná něco pochopení, někde uvolnění. No a začal jsem se o téhle knížky a můžu jí řadě doporučit. Myslím, že pro všechny rodiče velmi cenný čtení i po 15 letech býtí rodičem. Tak možná Now is the right time. Další song se jmenuje Waiting on the right time, by the way. The Sacred Souls vám za chvilku zaspívají i bez povídání. A takže tuto knížku vyhraje jeden z vás, kdo mi napíše, jak se jmenuje edice rodičovských knih u nakladatelství Dharmagaya. Psát mi můžete na lukas@radiocolor.cz a losovat budu po úterní repríze. Tak, díky Dharmagaya. Všechny jejich knížky najdete na dharmagaya.cz a tato je zrovna v akci. A partou asi 20 dalších velmi zajímavých titulů, tak proskoumejte přímo u vydavatele dharmagaya.cz.

Tak doufám, že jste si dnešní polední menu užili. Těším se na vás zase ve středu v pravý poledne s čerstvým. Případně v úterý večer si můžete vyradit od 21. týmu je Rogo Special. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, vedle nakladatelství Darbagaya ještě poděkování pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Apple. To znamená, když rozflankáte svůj iPhone a nebo i počítač, tak oni jsou vám často schopní ho dát dokupy. Takže radši recyklujme, než vyhazujme a kupujme si pořád nový, protože planeta je tady jenom jedna. Tak trochu šetřeme zdroje, pokud můžeme. V pondělí 21. září, by the way, slaví nejenom Matouš, ale taky Debora a Ruben, a v úterý slaví Darina, Moris a Moritz, den nosorožců, den hobitů a den bez aut. Tak třeba se potkáme zítra na kole. Mějte se parádně a krásný odpoledne přeju.

0: celá jedna hodina. Color Music Radio.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloukej radio. Každý útory a čtvrtek, every Tuesday and Thursday, od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční devadesátky. Se reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Vážení přátelé, jak jsem minulej týden naznačil, dneska si pojedeme opravdu kapánek více z kopce. Takzvaně se do toho popřu. Jak jsem říkal, DJ Yes je tady proto, aby hrál úplně pro všechny. To znamená i pro ty, co mají rádi takovouhle ostřejší muziku.

Pak nepořaduje Sakovi bombice internetový obchod modrovous.cz, naprostá jednička na trhu, co se pasadových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již 5. rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky modrovous.cz.

www.mudrovou.cz najdete doslova všechno od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Mudrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuje jejich stránky mudrovous.cz.

přeplní house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90-ky s reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známý moc

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
5: You know something?
6: Color Music Radio.
5: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
7: New music.

0: New Music Tuesdays.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Toto? Feeling we're not in Kansas anymore.
1: Color Music Radio.
9: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel.

0: New Music Tuesdays.
1: I'm rich, bitch!
2: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Sturtek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
3: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Chuck Music Radio Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

to byly Ice House a Street Cafe a tahleta australská kapela nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Rádiu a taky na sesterském Rádiu Hey a který pro vás každý týden připravuje Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu, kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Dáme si dneska, doufám, příjemný výběr, budou tady věci opravdu všech těch možných žánrů. Dáme si španělské Azul Inero a La Torre de Madrid, taky Fisher Z a Marlies. A začneme právě tím postpunkem, to je kapela Bauhaus, která byla taková tvrdší, řekněme, na konci 70. začátku 80. let. A my si dáme vlastně asi jejich úplně nejslavnější věc, skladbu She's in Parties. Tak si ji užijte tady v New Wave, já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech a vydržte hodinku u New Wave s muzikou 70. a 80. let.

Majeset Marlies, já jsem tady pustil omylem špatný podzvuk, tak už tam hnedka pustím ten správný, protože posloucháte New Wave. Byť pořad Lahůdkářství, tam se New Wave hraje taky, ale tady už máme New Wave podzvuk a samozřejmě vás tím pořadem provází Jakub Melín od mixpultu a mikrofonu a dáme si další hudební kousky. Martin & Martin a Dancing on Your Own už za chvilku, stejně jako Electronic Circus a Direct Lines, a dáme si taky skladbu, která nevyšla na žádné řadovce. Dancing on Your Own už za chvilku, stejně jako Electronic Circus a Direct Lines, a dáme si taky skladbu, která nevyšla na žádné řadovce kapely Human League, protože

tohle je hrozně vzácná věc. Skladba od Electronic Circus Direct Lines, která vyšla pouze jenom na vinylovém singlu a doteď nevyšla nějak digitálně, a sehnat ten single je hrozně složité. Já ji naštěstí z určitých zdrojů mám v dobré kvalitě, ale musím říct, že bych hrozně rád ten single někdy měl v originále. Nicméně je takřka víceméně nesehnatelný, nedá se to prostě někde koupit. No a je to skladba, která vlastně pojednává o tom, jak vypukne jaderná válka. Musím říct, že já teda tady v New Wave se snažím velice vyhýbat se jakékoliv politice nebo podobně, ale vlastně v mnoha skladbách 70. 80. let právě i stylu New Wave, New Romantic a podobně se objevuje vlastně to téma té jaderné války a strachu před zničením světa právě vzhledem k jaderné válce. A vlastně ti lidé žili jako v permanentním strachu z totální likvidace. A když pak dneska čtu různé články o tom, jak decimuje mladou populaci klimatická úzkost a podobně, jak si říkám, že vlastně to tady bylo ještě mnohem horší a ti lidé to taky zvládli, nějak to přežili a tak, možná se to možná tak moc neakcentovalo tehdy. Teď ale zpátky k muzice, tady v New Wave, a dáme si Ministry, Same Old Madness. Taky tady budou Forum a Davajte s odzvoním si, a to je jedna z mála takových dobře syntiákových sovětských věcí 80. let. Jako první jsou tu Jelo, švýcarská dvojice, která mimochodem teďka vydává nové album, a skladba Bostik, tady v New Wave.

Kapitán Nemo a elektronická civilizace, když jsme se vydali do Sovětského svazu v 80. letech, jsem si říkal, že si dáme ještě něco z té východoevropské tvorby. A tak jsme si dali tuhletu polskou kapelu tady v New Wave. Teď vás ale čeká už zase západní produkce, bude tady francouzská kapela Modern a jejich Indicative. A potom se vydáme i do novější tvorby, tohleto je skladba, která vyšla minulý rok, v roce 2025. A je to projekt Jelly Haha a Funny Music. Taky moc hezká věc tady v New Wave. Teď ale Modern a Indicative.

Takový hodně zvláštní song Joey Hall, Funny Music, ale moc hezký synthpop nám skoro uzavřel New Wave pro tenhle týden. Loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Na závěr je tady taková hodně alternativní věc No GDM od Jenny X Performance, to je přelom 70. a 80. let a je to vlastně taková, jak se říká, queer skladba, hrské populární LGBT+, plus a nevím co ještě všechno, tak už tehdy samozřejmě toho podhubí bylo, protože mnoho umělců tehdy v 70. a 80. letech bylo taky nějakým způsobem trošku jiných. A tahle ta skladba vlastně je jedna z prvních podobných. Pak se k tomu začali hlásit lidé jako Klaus Nomi a Jimmy Somerville a další. Ale my si dáme tyhle ty prapočátky podobného umění z přelomu 70. a 80. let. Loučí se jako Pemín, mějte se hezky, za týden opět naslyšenou tady New Wave a taky si naleďte v sobotu a hudkářství na Core Music Radio. Teď už ale No GDM.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radia. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Tuc Hiberta z kapely Tuc and the Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes pozbuzení z poslední letní reggae speciál na koloru, protože podzim už je za dveřmi, tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers a to bylo v Pittsburghu ve Stanley Theater. A já bych vám rád z tady tohle bez pochyb velmi úžasného koncertu rád zahrál aspoň kousek. Tady už Bob mimochodem věděl, že co ho čeká, nebo měl už ty diagnózy doktorský a byl to poslední koncert turné, který byl předčasně zrušený. A přesto s takovouhle energií to celý odspíval. Tak ochutnejte aspoň kousek na úvod. Tak vás čekají i mnohá další témata a spousty novinek. Příjemný poslech na koloru Jam Music Reggae Session. Tonight, live and direct.

Bob... Jo, Bob Marley and the Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1980 divadle Stanley Theatre. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné klubu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. Vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, i když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tady tomhletom koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní dva songy, úplně to cítím husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout 30.

6 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Stone Family Man Barrett a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byl Alan Dessen, u kláves Tyrone Downey a Earl Wyalindo a na perkuse Alvin C. Cole Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě I Trees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká, a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení. A rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny, a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád vzpomněl, je jamajský rastaman, který se říká Tristan Palma. Takže právě teď a tady jeho věc jménem Joka Smoka. Posloucháte Color Music Radio a od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech. Ideálně volume doprava. A poroštujte

0: ビッグチューンです。Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím to končí. Možná ještě vzpomenou Jo, Jo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živý, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu a samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979. Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoke z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlatý éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristana tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma. Takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation. And this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jupiter McClymont, velká legenda, samozřejmě jamajský roots and culture scény. Rastaman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage, nebo Capleton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánský, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert. Společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton, London. A to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capletona a Luciana, který se znají už z těchto těch časů 90. let Exterminator, kde tehdy spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od digitální produkce začalo zase ustupovat a začali vystupovat do popředí hlavně živí muzikanti a taky conscious music, roots and culture, jakožto esence reggae music. No a takže Capleton, který letos vydal velmi zajímavý nový album, a Luciano, který neustále tvořivý dodnes, tak jsou na společném miniturné po Velké Británii. Promotéři tu show inzerujou hesly The Prophet and The Messenger, neboli prorok a posel. A ve čtvrtek hráli v Bristolu, teď v sobotu v Birminghamu a v neděli večer 20. to znamená dnes večer v Brixton, London. Tak je několik songů, který společně nahráli, a jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s Admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

Kabaka Pyramid společně tuším s brazilským kytaristou, který se říká Barrio. Předtím to byl jeho Breda from another mother, Jesse Royal, ve spolupráci se Zion A. Kings, který je v řadu doporučuju taky vaší pozornosti, protože produkují velmi zajímavé desky. Spolupracují s mnoha jamajskými interpretama, přestože základnu mají na ostrově, na panenských ostrovech Virgin Islands, kde odkud pocházejí, a tak traverzují mezi Virgin Islands a Spojenými státy a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina a Kaje Beka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná, vlastně dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Dee Colin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku. Tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

intenzivní začátek nový desky Kava Pyramida, song jménem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bus Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. All lovers get ready. Skibli bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

Jo, tak to byl Pressure Bus Pipe s jménem Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, anebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, jamajský vlastně legenda jamajský scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulej týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostují Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazz Wad. A my se ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vědět, jak se vám to líbí. Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal, a nebo toho mýho celého reggae světa JamMusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně i klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto good music.

Jo, Anto Dibi a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Anthony V, právě teď

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to album otvírá, je takovej Coco Mambo, ne? Jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde. Ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music, odkazující se k tomu, co se děje ve světě. Takže velmi tematický song a la Queen Omega. Teď já tady na Koloru. Jamuzik Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry. Stále ve hře a teď před pár dny, možná týdnem nebo dvěma, se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Nevereš, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Nevereš, jejich projektu Dr. Curry, Kokoman a Messenger a Selektor Bodrick, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Crossem, takže ještě možnost dát open air.

pátek před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která vstala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirits Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce

Posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky, tak tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator, jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toustovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili přes ty verze, je Daddy Euro. A právě ten by teď v tomhletom novém týdnu oslavil narozeniny. Tak malinko si povíme i o něm více, jenom tady hledám, co vám pustíme. Já ho nenajdu totiž pod U, ale najdu ho pod D, protože on je fakt Daddy s velkým D. Tak cokoliv, co zahraju od něho, je dobrý, a pustíme jednu z těch novějších produkcí.

Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toustuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021. A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému jej poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák The Paragons, a to zrovna, když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Island. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství, Dukeovi Reedovi, a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation, anebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako o bohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

0: You know what I mean?
1: Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera, on to myslí, Matt Professora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroje, který by teď 21. oslavil, jak se říká na Jamajce, Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat v novinkách. Mám tady novýho Sizzlu, Romaina Virga, Rhythm Manem I Shall Be Released, taky novej song, duet Steven Marley a Beanie Man, anebo Richie Spice a Mr. G. Ale ještě předtím, nebojte, nebudu pouštět něco jiného, ale mám tady hlášení, že o nadcházejícím v nadcházejícím týdnu máte možnost několika zajímavých akcí, na který tady mám tip. Všechny tři se shodou okolností odehrajou v Praze. Jedno je DapFX, samozřejmě australský experimentátor, beatboxer a hudební producent, zpěvák taky, který se poslední roky hodně inspiruje na Jamajce, i tam byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem a takhle spolupracoval s Capletonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji, na YouTube najdete pod DapFXem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hiphopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prý hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hiphopu a potom mám pro vás ještě tip na Bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B hiphop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place. To znamená teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až od 23. A prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G-Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom DapFX před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na Strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou přeskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram Admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. A teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa a společný single se jmenuje Winning.

Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme, Back to the Roots, novej, velmi zajímavý rhythm, na kterém spolupracovalo spousty velkých hlasů. Tohle je duet Christopher Martin a Jesse Royale.

Tady jménem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten rytm je narvaný, fakt velmi zajímavýma jménama, takovou chutný.

jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku, refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year. A čest vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak mě to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers, nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G. A song se jmenuje Free Up the Youth Band.

Takže brand new rhythm I Shall Be Released, no říkám brand new, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných sessions ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxon Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Na mátku bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo v solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Minot dokonce, nebo Sizzla Kalanji. A právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu. A většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn. Tak budeme tam třeba pokračovat. Teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

chtěl zahrát Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a který mi udělali velikánskou radost na poslední novinku dnešního Jam Music Reggae Session, slíbenej Sizzla Kalonji. A u mikrofonu společně s ním Jozana, Let the Music Play. Takže sice se s váma loučím, ale muzika samozřejmě na koloru poběží dál. Ještě tip pro vás, kdo chcete tenhle pořad poslouchat i v nějaký denní hodiny, tak se můžete stát předplatiteli na herohero.co/admiral Kolíbal. Malý měsíční příspěvek, pak můžete se ponořit do celého archivu, který už má x desítek záznamů. Poslouchat kdykoliv a zároveň být vlastně partnerem, podporovatelem tady tohoto pořadu, tak velký díky vám všem, kdo jste toho součástí. Special big ups taky pro Breda from Another Mother, Jirka Lehký. Brzký uzdravování skrze reggae terapii.

0: už jste objevili naše polední menu. Nový pořad s Lukášem Kolíbalem v pondělí, středu a pátek od 12 na Color Music Radio. Místo zdí stavíme mosty chutným hudebním výběrem doslova z celého světa. A to podáváme za doprovodu pohody a velkého úsměvu. Nechybí tipy na kulturu, kam jít tančit, centami o zdraví, dobrém jídle a kosmických souřadnicích. Polední menu s Lukášem, pondělí, středa a pátek od 12 na této frekvenci. Za podpory Bohempia, českého výrobce konopných tenisek a oblečení.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Tell the music radio.